te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.